pak už budeme spát a hudkářství tady bude pro vás opět za týden, tady v sobotu od 8 až do pozdních nočních hodin. Teď si dáme jeden takový celkem zajímavý kousek a to je skladba od kapely Zoo. To je přelom 80. 90. let, už jsou to 90. spíš, ale čas sluhů už je z let 90. a pamatuju si tuhletu skladbu i proto, že jsme měli kdysi doma kazetu od Zoo, mám jí stále teda jejímu šupliku. A tam byly různé skladby jako Kanibál a Čas sluhů a Tribunál a tak podobně. Docela děsivé, jako musím říct, že když jsem byl malé dítě, tak jsem se trochu bál té muziky, kterou tam Zoo dělali, protože to bylo takové jako hodně, řekněme, alternativní a hodně děsivé. Ale dneska si rád poslechnu skladby od Zoo a my si dáme Čas sluhů. Taky tady bude František Sahua a Stín na duši a podíváme se i na novější muziku 70. a 80. let, nebo respektive takhle, podíváme se na muziku československé provenience, která není ze 70. a 80. let a je zajímavá a je syntpopová a je, řekněme, inspirovaná muzikou 70. a 80. let. Vymyslím tady pro vás ještě nějaké 2-3 kousky takovéhle podobné. Už mám vyšel jeden, ale ještě nějaké přidáme. A pak už se rozloučíme a budeme spát všichni a taky si lahutkářství odvysíláme opět za týden tady na Core Music Radio. Teď si dáme tedy Elán a jejich Slobodnů, to je nádherná věc. Taky tady bude kapela Zoo a Čas sluhů a František Sahua a Stín na duši. Já si myslím, že to je celkem playlist, který byste mohli ocenit. Pokud ještě máte nějaká hudební přání, tak máte prostor na poslední kousky, které bych ještě dokázal zařadit do playlistu, pokud je budu mít v archivu. Takže pište na lahutkarstvi@radiocore.cz, taky na Facebook Core Music Radio nebo přes mobilní aplikaci, případně formulář na webu radiocore.cz. Teď už Elán a Slobodná, Čas sluhů a taky Stín na duši. A Slobodnou, tak tu jsem pouštěl hodně často, když jsem byl tady na Slovensku v Tatrách ještě, když jsem taky byl Slobodný. Byly krásné časy.

Tak to byly, tady to byl Franček Sauva a asi další na celkem pozdní hodinu, 2 hodiny a 14 minut a končíme dnešní československý speciál. Já jsem rád, že jste psali spoustu hudebních přání v tuhletu hodinu i předchozí hodiny a přáli jste si spoustu krásných věcí. Já jsem tady některé měl připravené a některé ne. Některé jsme si hráli úplně nově a hráli jsme si i spoustu kousků, které tady ještě nezazněly na Core Music Rádiu. Tak za to jsem vděčný a děkuju. No a teď už si popřejeme dobrou noc, protože za chviličku končíme dnešní vysílání a já vám přeju dobrou noc, velice krásně. Užijte si ještě pár krásných věcí, protože já už nebudu moderovat, protože se mi mutá jazyk po tom výletu. Já jsem dneska ušel 25 km po horách s převýšením 1200 metrů, takže už mám trochu únavu za sebou, ale speciál si dojedeme. A tak jsem pro vás tady připravil ještě příjemný pár kousků, které si pustíme. A za týden se těším na sešenou tady v autkářství, tak i v týdnu v Oldsku a v New Wave na Core Music Rádiu a zahrajeme si spoustu krásných věcí. Ale teď jsem tady pro vás vybral ještě pár pěkných kousků. Bude tady Marie Otrová a její láska voní deštěm, o tom se dneska bavili, žetný kousků. Bude tady Marie Otrová a její láska voní deštěm, o tom se dneska bavili, že to je cover

Ale jako první tady bude kapela Projektil a Zahrada ticha. A to je nádherná věc z 80. let, kterou si doufám užijete a oceníte takhle před koncem vysílání a budete se bavit a budete vás to bavit prostě, protože tuhletu muziku jen tak nikdy neuslyšíte. Já musím říct, že jakoby Projektil, nebo respektive Zahrada ticha je skladba, kterou jsem kdysi v mládí slýchal celkem často v rádích, ale dneska se vůbec nikdy nehraje a je to velká škoda, protože to je za mě jedna z těch nejkrásnějších věcí, které tady v 70. a 80. letech vznikly, tak si ji užijte a doufám, že si dnešní večer užijete celkově s muzikou René Chorvnické rádiu a užili se i to, co jsme tady hráli z muziky české a slovenské provenience. Takže dobrou noc, vám přeje Jakub Melín, toto bych svou tu a mikrofonu. Dáme si ještě pár věcí, já vám tady pustím, ale už nebudu k tomu nic říkat, protože přímě Matyšák mě tady trošku s nějakým způsobem zamotal jazyk a už je pozdě na to, abychom tady vymýšleli nějaké chytré věci, modrované věci a tak podobně. No to bych tady musel mít ještě nějaké jiné lidi ve studiu, naštěstí možná tady nejsou a všichni už spí. Tak i já vám přeju dobrou noc a doposlouchejte si dnešní speciál na Chorum Music Radio s příjemnou muzikou 70. a 80. let. Za týden naslyšenou a nebojte se, i na podzim budou živá autkářství, kde si budete moct přát vaše hudební přání a tipy a tak podobně. Speciál s panem Bartou vás čeká někdy k konci října a speciál s Jirkou Numanem vás opět čeká taky v listopadu. Takže příjemný poslech vám přeje Jakub Melín. Odbych svůj mikrofonu. Nesvěžá mě dneska medvěd naštěstí, byť jsem tomu byl celkem blízko. A tak vám i náhle můžu pustit muziku 70. a 80. let. Tady už je kapela Projektil a Zahrada ticha. Krásná věc, kterou jsem jako dítě úplně miloval. A dáme se ještě pár takových věcí a pak už vás čeká automat, tady můj kolega němý DJ na Chorum Music Radio. A taky byste měli v nohách 75 km za poslední 3 dny, tak byste možná byli taky unavení. Tak dobrou noc. Týdnu Old School New Wave a za týden opět autkářství. Tady chodím s krádou.

hodiny a 33 minut a to je taky konec československého speciálu pro 2026. To louží se Jakub Memín od Mixpultu a mikrofonu. Přeju vám dobrou noc. Mějte se krásně. Doufám, že vás bavilo vysílání dnešního playlistu a že muzika, kterou jsme se vyhráli, vás zabavila. A já vám přeju dobrou noc. A v tuhle chvíli už končíme, za týden opět naslyšenou, tady Vahoutkářství na Core Music Radio, v týdnu New Wave a Old School, no a za týden opět Vahoutkářství. Ale dneska tady z Dravinice ze Západních Tatěr už v tuhle chvíli se s vámi loučím a přeju vám dobrou noc, ať už posloucháte jakkoliv na FM, v dabu, na streamu a dáme si dvě věci, ještě tím přemýšlím. Držu Ursíny a Privretými očami, to je krásná skladba, kterou bychom mohli si tady pustit. A potom tady pro vás mám ještě jeden kousek. Tak dobrou noc a mějte se krásně. Končíme dnešní československý speciál na Core Music Radio v tuhletu hodinu ve 2 hodiny a 34 minut a tady už je Dežur Sýny a Privretými očami. Krásná věc.

hudba 70. a 80. let, kterou jinde neuslyšíte. To je Lahutkářství na Color Music Rádiu.

1, 2. 1, 2.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Fina Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
3: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
7: Se Zuzanou Maxa.
4: Single Story.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
11: Color Music Radio.

0: Jsi náš rod? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: We're coming in.
4: Roger.
3: He's coming in. I feel safe already.
5: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
6: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
5: All famous.
6: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
7: I like Michael Jackson.
6: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
8: And is she hot? This is Madonna.
9: Whitney Houston.
10: Michael Jackson is the man of the 80s.
6: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
1: Zdravím všechny milovníky historie a hučikuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červenci roku 1986 a 1996?
11: Hello? Who is this? Shirley? What are you doing calling my house at 3 o'clock in the morning? Message? Don't be calling my house no more. 'Cause I ain't going for this. He's my man. You understand?

0: The success was so much more than I had ever dreamed of.
1: And so, whilst we crisscrossed the states, the questions were, where do we go from here?
2: V březnu 1986 duo Wham oznámilo It's Time to Go Go. Žádné hádky, rozbité kytary nebo manažerský masakr, prostě tečka. A k té tečce si duo naplánovalo poslední koncert a desku.
3: Just in terms of, I think that we do need some time to actually sit back. And I think we're just going to move on and do something different now.
0: In reality, the turning point with Wham was nothing to do with Wham. The turning point with Wham was me, as I suddenly thought, oh my God, I'm a massive star and I'm gay. And the depression was about that, which was about the way I'd boxed myself in. You know, careful what you wish for.
2: Zatímco faninky po celém světě odhazovali promočené kapesníky, George a Andrew v Los Angeles dotáčeli úplně poslední skladby Wham.
1: We had achieved everything as that superstar band. And we were growing up. It got to a point where I didn't want any more of it.
2: 4 roky, 5 britských a 2 americká čísla jedna, přes 30 milionů prodaných desek a revoluční tour v Číně, kam se před nimi žádná západní popová kapela nepodívala.
0: I think Andrew was ready to finish because much as he understood his importance, he was tired of being, you know, taken pot shots at as the lucky guy that's kind of coasted along with George Michael, and I think, you know, he was so much more than that.
2: V sobotu 28. června 1986 odehráli svůj poslední koncert ve Wembley Stadium s příznačným názvem The Final.
0: By the end of it, I had no doubt that I could become an international solo success.
1: By the time we stepped out on that stage, the second incarnation was almost complete. Jörg has become the artist that he was destined to be.
2: Je 7. července 86 a duo Wham vydává svou poslední desku s názvem Jak jinak než The Final. Dvojalbum nahrávané mezi rokem 82 a březnem 86, produkované Georgem Michaelem, Andrew Ridgelym a Stevenem Brownem. Vedle hitů, které jsou v delších mixech, se tu objevují i 3 čerstvé skladby The Edge of Heaven, Battle Stations a Where Did Your Heart Go, z pera Was Not Was. Amerika dostává své rozlučkové album v podobě Music from the Edge of Heaven.
4: I think it's what you should be doing. You know, it allows his own artistic creativity to expand.
2: George Michael tak zamířil solo a stane se z něj jeden z největších hlasů následujících 3 dekád. Andrew Ridgely zkusí svou cestu. Nejdřív za volantem Formule 3, pak jako herec v Los Angeles a v roce 1990 se solovým albem Son of Albert, které neuspěje ani u kritiky, ani u pokladen. Andrew se tak z aktivní hudby postupně stáhne a bude se věnovat charitě a ekologii. Tanečnic a doprovodných vokalistek se utvoří popové duo Pepsi and Shirley, které vydá 2 alba.
0: I was on my own and I had no idea how much I was going to miss that support. And I would always remember this journey, absolutely beautiful and happy, you know. Wow.
2: Jedna velká éra tak skončila, kterou stvořili 2 nerozluční kamarádi z dětství, Andrew Ridgely a Georgios Kyriakos Panayiotou, tedy George Michael. Anglické duo Wham, které pobláznilo celý svět.
1: And so we play the hits one more time. Good evening!

0: good night. You've been brilliant.
1: Now, from the action center of the Twin Cities, News 11 with Paul Majors.
2: Good afternoon, everyone. We're going to toss all formality out the window right now. Just moments ago, we had some amazing pictures from Sky 11.
3: Incredible
2: pictures. A tornado moving around.
4: Vrtulník americké televizní stanice KRE se 18. července 1986 přichomítl ve vzduchu k nečekané reportáži. Pilot Max Messmer a kameraman Tom Empey měli v plánu běžný let nad severním předměstím Minneapolis, jenže před nimi se začal z bouřkového mraku spouštět chobot.
5: You can see debris being tossed up and we want to go live to Max Messmer.
6: Thousands of feet in the air. We're about 3/4 of a mile from the actual touchdown at this time. This is really spectacular. I'm going to have to leave this area here. The debris is drifting my way here. I'm going to have to leave the area.
4: Žádný archiv nebo pozdější sestřih. Někde mezi Brooklyn Parkem a Fridley se zrodilo tornádo a kamera je u toho. Živě od první vteřiny.
2: Can you hear us, Max? Max.
5: I think he has his hands full. He's flying right now. Max, it's on the ground. This is live video.
4: Ve studiu přerušují plánovaný program, meteorolog čte situaci v reálném čase a do minnesotských obýváků letí jediná instrukce. Okamžitě se schovejte do sklepů či krytů, anebo do vany.
5: If you don't have a basement, the safest place is on the ground floor, a small room like a closet. A bathtub offers a lot of protection. A lot of people have survived tornadoes by climbing into their bathtubs, putting a mattress on top of them. For goodness sakes, please take it seriously.
4: Tornádo u Minneapolis zesílí na kategorii 2.
7: Kráva. Lítají tu krávy. A další.
8: Já mám takový dojem, že je to ta sama.
4: A kamera zachytí jeho kompletní životní cyklus od zrodu po rozpad. Vůbec první kompletní živý přenos tornáda z vrtulníku se stane učebnicí pro meteorology po celém světě a stanice KRE získá publicitu, o jaké se marketingovému oddělení ani nezdálo.
9: This is a classic textbook tornado. I mean, there's going to be a tremendous amount of study done of this one, I'm quite sure.
4: A nám už vyhrává Janet Jackson a její čerstvě vydaný třetí single When I Think of You z alba Control.

0: dots are all on the green. Looks like she's alive.
1: There goes our salvage, guys.
2: 57 let. Tak dlouho se v mrazivém tichu vesmíru vznášela Ellen Ripley se svým kocourem Jonesem, než je 18. července 1986 Hollywood probudil do kin. James Cameron vzal čirý horor Ridleyho Scotta a přepnul ho do jiné rychlosti. Ze sevřené klaustrofobie se stal svižný sci-fi akční thriller Vetřelci.
3: How are we today? Well, better than yesterday at least. Where am I? You're safe. You're at Gateway Station. Been here a couple of days. You're pretty groggy at first, but now you're okay.
2: Ripleyové nikdo nevěří a tak se přes veškerou nedůvěru znovu vydává na LV-426, planetu, se kterou lidská kolonie záhadně přestala komunikovat. To, co tam najde, se ovšem nedá nazvat vylidněnou osadou.
0: What happened was you had drifted right through the core systems and it's really just blind luck that a deep salvage team found you when they did. It's one in a thousand, really. I think you're damn lucky to be alive, kiddo. You could be floating out there forever.
2: Sigourney Weaver jako Ripley, Michael Biehn coby desátník Hicks, malá Kerry Henn jako Newt, Lance Henriksen jako Android Bishop a Paul Reiser v roli korporátního Burkeho. K tomu jednotka mariňáků, ze které si pamatujete hlavně Billa Paxtona coby ukňouraného Hudsona a Janet Goldstein jako svalnatou Vasquezovou.
4: We have been here for 3.5 hours. Now how many different ways do you want me to tell the same story?
5: Look at it from our perspective, please. Now you freely admit to detonating the engines of and thereby destroying an M-class star freighter, a rather expensive piece of hardware.
2: Cameron si pro druhý filmový příběh vymyslel královnu vetřelců a zaplatil za to. Animatronický kolos obsluhovalo hned několik lidí najednou a vznikl ve dvou. Animatronický kolos obsluhovalo hned několik lidí najednou a vznikl ve dvou verzích pro různé úhly záběru.

0: Oskaři to potvrdí. Ze 7 nominací získá snímek své ocenění za zvukové a vizuální efekty. Why don't you just check out LV-426?
1: Because I don't have to. There have been people there for over 20 years and they never complained about any hostile organism.
0: Pro Sigourney Weaver jsou Vetřelci zlomovým titulem. Z přeživší se stává výrazná akční hrdinka a její hvězdný status raketově poroste. A pro Camerona je obrovský úspěch snímku zase vstupenkou do nejvyšší hollywoodské ligy a zároveň definicí jeho rukopisu. Silné ženské postavy, vysoké tempo a technicky ambiciozní akce. What is
2: dead? I'm not sure. See if we can't get a closer look at such a thing. Maybe through that crack down the side.
3: Shouldn't we call in?
2: It's about as close as we can get. Should we take a look inside?
0: Vetřelci fungují nejen jako důstojné pokračování, které rozšíří mytologii série, ale především jako samostatný blockbuster.
4: Just tell me one thing, Burke. You're going out there to destroy them, right? Not to study, not to bring back, but to wipe them out.
5: That's the plan. You have my word on it.
4: All right, I'm in.
5: Great. Wonderful. Shit.
6: Hey, Paul, look. We can't have any firing in there. I want you to collect magazines from everybody.
7: Is he fucking crazy?
8: What the hell are we supposed to use, man? Harsh language?
9: I'll have to keep this handy for close encounters.
8: I heard that.

Přistáli jsme v Británii 6. července 1996 a dohrála nám horká novinka Jazz It Up od Real to Real, která vzešla z producentské dílny Erika Mormorilla. A jedna z dam, která propůjšuje svůj hlas tomu šubidubi groovu, je začínající Barbara Tucker.

0: prázdninovým víkendem přichází i pravidelný žebříček nejnovějších, nejvíce hraných a taky nejvíc cool tracků, se kterými se můžete setkat v anglických klubech. V žebříčku Cool Cuts Pita Tonga vyskočil na třetí příčku skvělý floridský počin s názvem Urban Blues Project, který se potrpí na muzikanty, nejen na kouzelné krabičky. K tomu přidejte sametový hlas Michaela Proctora a máte letní banger jako vyšitý.
1: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Baby.

30 minut. Tak dlouho trvalo 5 holkám a 2 producentům se smolit 3 minuty popu, které vejdou do dějin jako nejúspěšnější zvukový virus dekády. 5 young ladies, one mission to make 1996 the year of girl power.

0: spontánně jako interní vtip. Budou se vést debaty o tom, jak vznikla a co to vůbec znamená. Přišlo o narážku Mel B typu shit and cigars nebo o eufemismus pro sex a orgasmus.
1: What was that about seeing a woman's body?
0: A nebo to je prostě úmyslně nejednoznačná hláška, která funguje hlavně jako popový hook a součást girl power stylu. Je 8. července 1996 a Virgin Records posílá na pulty debutový single Wannabe novopečeného girlbandu Spice Girls navzdory vlastním pochybnostem. Uvnitř labelu se totiž vedl spor, jestli má být první vlaštovkou Say You'll Be There nebo Love Thing, ale kapela Spice Girls ve složení Mel B, Mel C, Emma Bunton, Victoria Beckham a Gary Halliwell si prosadila svou. Single opatřil svými remixy americký DJ a producent Junior Vasquez, který se kromě klasického house nebojí ani okaté komerce a holky ořezal slušně. Videoklip z londýnského Midland Grand Hotelu je koordinovaný chaos natočený téměř na jeden záběr, který má exponovat energii kapely. Funguje jako výkladní skříň. 5 osobností, 5 charakterů, jedna značka a girl power.
2: We're called Spice because with 5 individual flavors, if you think of spices, there's so many different spices.
0: Britský tisk se bude zpočátku tvářit skepticky, nicméně single už za týden debituje na trojce. Týden na to se usadí na topu hlavního britského žebříčku, odkud se nehne 7 týdnů a stane se nejprodávanějším singlem ženské skupiny na ostrovech své doby. Kritika časem přeorientuje Wannabe na popovou klasiku. Ukáže se, že to, co bylo pro label příliš divoké a neotestované, byl přesně ten důvod, proč Spice Girls stvořili celosvětový boom.

0: Yeah.
1: Yeah.
0: You know what?
1: You know what? You know what?
0: I like the players.
1: I like the players. I like the
0: players. No diggity, no doubt.
2: Super talentovaný producent Teddy Riley, který stál za obrovským úspěchem Jacksonova alba Dangerous, měl ve studiu problém. Postavil track na nápadu, který zaslechl od Williama Skyle Stewarta, navrstvil na něj bicí, obalil ho motivem z Grandma's Hands Billa Withersa a kapela to nechtěla nahrát. Muž, který stál za vznikem New Jack Swingu, musel přesvědčovat Blackstreet, aby naspívali skladbu, které nikdo z nich nevěřil.
3: None of the guys like no diggy. None of them. And they would even say it.
2: Zachránili to dva lidé zvenčí, Dr. Dre a Heavy D, kteří přesvědčili label, že to bude hit. Dr. Dre chtěl být na oplátku ve videoklipu a Riley kývnul pod podmínkou, že dostane rapový part.
3: That's why I'm singing the first verse. I'm singing the first verse because you know how they push the little one out there to go and see if it tastes good and see if he would get egged. Well, they pushed me out there.
2: 29. července 1996 vychází No Diggity jako lead single z druhého alba Another Level. Skladba, kterou Backstreet nechtěli, stráví 4 týdny na první příčce hlavní americké hitparády, získá platinovou certifikaci a dvojitou platinovou desku v Británii. K tomu Blackstreet chrábnou Grammy za nejlepší R&B výkon skupiny.
3: And it became a hit. And now they wish they were singing the first verse so that they can be have the notoriety. Like me.
2: Magazín Billboard to o 27 let později shrne přesně. Nic tehdy neznělo jako No Diggity a od té doby už to nikdo nezopakoval. Zkrátka, Teddy Riley opět přišel s něčím novým a unikátním.
3: Blackstreet is gonna really do, we're gonna do something incredible with that song.

0: like it. I like it. Ride. No bigotry, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, we out. Ride. We out, we out. We
1: out. Sorry, sir, but we don't allow no African Americans in here.
2: Hillary Cobb, you and Mr. Willard need to come with me. You know that little girl you took for a ride?
1: What little girl?
2: I got bad news for you, Billy Ray. She didn't die. You going to jail. Now get up.
1: You can go to hell, nigga.
3: Je konec července 1996 a v amerických kinech se drží na topu soudní psychologický thriller z horkého Mississippi. Čas zabíjet, čtvrtá filmová adaptace románového debutu Johna Grishama.
4: You remember them four white boys raped that little black girl over in Delta last year? They got off, didn't they? Yeah. Jacob, I was in a jam. You helped me out, wouldn't you?
5: What kind of jam you talking about?
3: Mladý advokát Jake Briggins v podání Matthewa McConaugheyho bere případ, po kterém by nikdo se zdravým rozumem nesáhl. Hájí Carla Lee Haleyho, kterého představuje Samuel L. Jackson, otce obžalovaného z vraždy dvou bělochů, kteří brutálně napadli jeho malou dceru. Případem mu pomáhají studentka práv, kterou si uzmula Sandra Bullock, Oliver Platt či Donald Sutherland a proti ním stojí žalobce Kevin Spacey a zarytý rasista Kiefer Sutherland. Spravedlnost versus pomsta a k tomu rasové napětí, které v jižanském vedru funguje jako rozbuška.
6: Haley's hired an attorney. Jake Brigance.
7: And today ain't even my birthday.
8: Brigands couldn't tie his own tie without that old drunk Wilbanks.
9: Well, he's telling the press he never lost a murder case.
10: Yeah, well, he's never tried one against me, has he?
3: McConaughey původně zkoušel úplně jinou roli, jenže pak zatoužil po obhájci a vydindal si u režiséra Joela Schumachera další kamerovou zkoušku. Mimochodem Kevin Costner také koketoval s rolí, ale nakonec z projektu odešel a předal tak McConaugheymu jízdenku mezi hvězdy seriózních filmů.
11: Never hold up.
12: But my only chance is to find a shrink who will testify Carly was insane at the time of the murders.
11: You'll file for change of venue?
12: Of course.
11: If Judge Noose denies it, then you get an all-white jury and you'll lose.
12: Thank you for the encouragement.
3: John Grisham psal román Čas zabíjet několik let a inspiroval se mimo jiné klasikou jako Zabít ptáčka nebo reálným případem z roku 1984, i když román a film z něj udělali odlišnou rasovou variantu příběhu. Grisham po shlédnutí filmu poznamenal, že se Schumacherovi nejspíš zapomněli zmínit, že v Mississippi už znají klimatizaci. Ne nadarmo si snímek vyslouží přezdívku nejupocenější film všech dob.
11: You can win this case and justice will prevail. But lose, injustice will also prevail. Now that's a strange case.
3: Ačkoliv se jedná o těžkou látku, snímek Čas zabíjet bude slavit úspěch se ziskem přes 152 milionů dolarů. Kritika ocení i přes chvílemi pomalejší tempo, herecké výkony a především Samuela L. Jacksona, který zastiňuje zbytek výtečného ansámblu. Čas zabíjet se zařadí mezi výrazné soudní thrillery 90. let a potvrdí, že adaptace Johna Grishama mohou nejen vydělávat, ale zároveň zatraceně rezonovat.
13: How do you understand the charges against you?
14: Yes.
13: How do you wish to be?
14: Not guilty, Your Honor.
15: Six ticks.
16: Wasn't the case.
15: Why, nigga?
16: Got it!

nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Our Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Jo, krátce popolední. V premiéře v pátek. Na úplněk 28. srpna, případně v repríze v neděli 30. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Předposlední srpnové menu na Color Music Radio. Právě teď a tady a začínáme s D'Angelem. Shit damn motherfucker. Proč právě tenhle song? Pojďme si za chvíli.

0: Angie Stone a před ní D'Angelo. A já jsem měl takový dramatický úvod, teď skoro vypadlo, že přijde nějaký coming out o nevěře. Ne, ten první song byl věnovaný nevěrníkům. Shit, damn, motherfucker, what are you doing with my woman? Nicméně spíš jsem to měl jako takový zvolání k tomu, když jsem otevřel zprávy a viděl jsem tolik těch smutných a negativních zpráv ze světa. A proto jsem zahrál od Angie Stone právě song jménem Pissed Off, jakože nasranej. A říkal jsem si ale zároveň, že bych to rád otočil, jak ten otec Fura se mnou to občas rád dělá, aby jsme se podívali i na tu pozitivní stránku toho všeho, že někdy to prostě musí takhle třást, aby jsme si uvědomili ty opravdu doví důležitý věci, které máme ve svém životě a nebrali to jako samozřejmost. Takže jsem si říkal, že bych s váma rád sdílel jeden citát, který jsem zahlídnul včera, že 20 minut na internetu nám ukáže všechno, co je ve světě špatně, ale potom 20 minut v přírodě vám ukáže to, co je všechno dobře a my jsme součástí té přírody. A teď znova jsem si to uvědomil během léta v souvislosti s těma horkama a s těma velkýma suchama. Znova jsem si to uvědomil teďka s tím, co se stalo v Nepálu, s tím utrženým ledovcem a tak dále. Tak možná k tomu se potom ještě zmíním dál. Nebo možná bych mohl i teď, že Člověk v tísni udělal bleskovou sbírku SOS Nepal, do který rovnou poslali milion na pomoc lidem, kteří to tam opravdu potřebují. Tak jenom tip pro vás, kdybyste někdo chtěli pomoct na bleskovou záplavu, bleskovou pomocí, tak každá srdečná podpora je určitě v tomhletom dnešním světě velmi vítána. A po Angie a po D'Angelovi je tady Guru se svým legendárním projektem Jazz Mete. Spoledniny na Color Music Radio, příjemný poslech a čeká vás dneska mimo jiný taky soutěž s nakladatelstvím Dharma Kaya.
1: Is this really the end? Or is it a new beginning? A new reality?

Posloucháte Polední menu na Color Music Radio v premiéře v pátek 28. srpna nebo v repríze v neděli 30. Toto to byly Orishas, kubánská parta, nebo původem kubánská parta, která vystoupí teď v sobotu v Bratislavě na Zlatých pieskoch v rámci festivalu Uprising. Společně s dlouhatánskou partou vystupujících při více než nebo skoro kolem 100 show na 7 podích festivalu Uprising, na který jsem se nakonec rozkolíbal, že vyrazím taky v sobotu s celou rodinou, protože tam bude taky Hempress Sativa, bude tam Tiken Jaffa Coli, bude tam Gogol Bordello, bude tam Kongonati. Bude tam Scaramucci s Manu Digital, spousty skvělé muziky a výborný vibe pro ty, kdo mají rádi reggae, hip-hop, world music, třeba taky drum and bass, ragga jungle a další žánry. Zmiňoval už jsem jméno Masta Ace, ten tam bude taky a já bych vám rád teďka zahrál jednu věc od něj z alba Long Hot Summer. Protože to letošní léto bylo hodně horký, tak bych vám rád si tyhletý desky z roku 2004 zahrál věc jménem Oh My God, který hostují Beatnuts a Razel k tomu. Tak. Masta Ace právě teď. A pozvánka, ten bude vystupovat v Bratislavě už teď v pátek za doprovodu Marco Pola. Zdravím taky Champion Sound, který ho doprovázeli na jarním turné, v rámci kterého se objevil v Praze ke koncepčnímu albu, který jsme si taky hráli nedávno v rámci alba týdne. Tak mohl takhle větvit klidně celou hodinu, bych vám mohl vyprávět takový větvící se příběhy. Tak budeme pokračovat za chvilku, teď Masta Ace, Beatnuts a Razel. Oh my God. Jo, za chvilku. Za chvilku taky nová deska Eriky Badu.

0: a trailer. Can't you take a little heat?
1: A tady už je Erika Badu. Album, který vychází dnes po 16 letech. Erika vydává dlouhohrající nahrávku, kterou produkoval The Alchemist, který minulý týden navštívil Prahu. Jel na hip-hop camp, který je na poslední chvíli zrušili. A tak se ideově povedlo domluvit aspoň last minute show, která se během toho jednoho odpoledne vyprodala. Alchemist zahrál na lodi Cargo Gallery. A vlastně minulý rok se tady objevil po boku premiéra. A tohleto album velká věc, poslouchám ho tady celý ráno a vybírám pro vás teď dvě věci. V této hostuje Stevie Lacey, jmenuje se To The Moon, Plan C. A pak si dáme ještě jednu ukázku, který hostuje Kamasi Washington, Erika Badu and The Alchemist, premiérově na Coloru Music Radio a možná úplně premiérově v českém éteru, právě teď a tady na Coloru.

Tak, dámy a pánové, aspoň dvě ukázky z nového alba od Eriky Badu ve spolupráci s The Alchemistem. Album nakonec dostalo svůj název a musím říct, že to je hodně pozoruhodná nahrávka. Tak jak jsme u Badu vlastně zvyklí, u Alchemista taky tak. A jejich společná věc vlastně propojuje dva světy, protože Alchemist je hlavně hiphopový producent, který začínal dělat beaty třeba pro Mobb Deep nebo pro Dilated Peoples, pro Nase a mnoho dalších. No a ta jejich spolupráce je velmi organická, protože to celý nahrávali naživo společně a vznikaly tam další vrstvy té nahrávky. Má to asi přes hodinu, kousek, myslím 60 nebo 57 minut, asi hodina čerstvý muziky od Eriky Badu po 16 letech vychází dnes. A dnes zároveň vychází ještě několik dalších zajímavých alb, na který jsem se těšil, že dneska takový Vánoce, na konci srpna. Gentleman s Colin Andreem, vlastním jménem Otto Tillmann, jeden z velkých hvězd reggae music tady v Evropě, jeden z největších. A jeho nový album se jmenuje Gratitude, vděčnost, a dáme si ukázku, dáme možná i dvě, uvidíme, co stihneme. Tato věc se jmenuje Now Worry, neboli Nestresuj se, netrap se. Tak tohle je zpráva od Gentlemana pro vás a ještě jsem chtěl dodat, že parťákem tohoto pořadu nakladatelství Dharma Gaia a taky Rowito Ice Cream. Ondro, díky za letní support. Září už prý není zmrzlinová sezóna, nicméně já mám vaše zmrzliny rád celoročně. Bez éček, bez konzervantů, čokoládový, jahodový a rašidový. Těžký občas vybrat tu, kterou prostě všechny tři máme hodně oblíbený. Tak doporučuji Raw Wito Ice Cream, raw zmrzlina ze Šumavy. Díky taky MacParts.cz za jejich péči o moje iPhony, Apple a další přístroje, s kterými příležitostně fláknu vozem. Ale ne ze stres, ne z nějakého vzteku nebo tak, ne, no worry, no worry. Tohle je Gentleman z nový desky Gratitude. Další premiéra dneska v polední menu.

Up. Další nová deska, která vyšla dneska. Kabaka Pyramid. Oh yeah. Jeho předchozí album ve spolupráci s Damienem Marleym získalo Grammy. Deke Hallin se to jmenovalo. Myslím, že 3 roky zpátky, a teď je tady novinka, která vychází dneska a která připomíná jeho první mixtape, s kterým vlastně vystřelil do světa mimo Jamajku. Takže velký big ups pro Kabaku, taky pro Gentlemana, taky pro Eriku Badu s Alchemistem za dnešní novinky. Říct dneska fakt úroda skvělý muziky. A další nový album, který už je tady od konce června, ale já jsem ho objevil až teďka, a to je novej Wyclef Jean, jehož nová deska se jmenuje Clef Notes, Quantum Leap Volume 1. Tak je to po pár letech, co Wyclef přišel s dlouhou deskou, 7 let. A zajímavý na té desce je to, že má takový variabilní sound. Na obálce desky je pravděpodobně on jako malej s kytarou, taková černobílá fotka z Haiti. Nicméně ty tracky se jmenují 1990 Memory Lane, 1994 Boom Bap, 1991 Devil's Is Lie, a prostě každý ten track má nějaký datum a končí to v roce 2030. Mezi hosty se objevujou Lil Wayne a taky Rhapsody, a právě Rhapsody se objevuje v tomhle tracku jménem Boom Bap. Tak zdravím všechny milovníky Boom Bapu, restovsky, ty v první řadě, jasný. Tady je novej Wyclef Jean a Rhapsody ve spolupráci. 1994, boom bap, coming through my speakers long before my phone vibrate. I used to keep a beeper, corner store ciphers on my tongue.

Wyclef Jean a Rhapsody. Teď už John Vinyl a dávka dopamínu v akustické podobě. No a ta soutěž s nakladatelstvím Dharma Gaia. Let's get right into it. I'm in love with how you move. Za malou chviličku.

Dneska budeme soutěžit o knížku Meditace i legrace, která je určená hlavně pro teenagers, jak začíná ta škola už za pár, tak jsem si říkal, že možná některý rodiče by mohli ocenit dobrý dárek pro jejich náctileté. Ta knížka tak zhruba bych tipnul klidně od 13 let, ale myslím, že si v ní mnoho zajímavého najdou i dospělí, protože bez jakýchkoliv rigidit nebo nějakých náboženských záležitostí prostě autor učí, jak soustředit svůj mysl, jak být vědomý a vnímavý tomu, co se zrovna děje. A jak se jmenuje ten autor, je to český autor by the way, a je to profesor, učitel ze střední školy, spoluzakladatel přírodního gymnázia v Praze, který má přes 30 let zkušeností práce s 12-letejma a dal dohromady tuto knížku a můžu ji řadu doporučit, jmenuje se Meditace i legrace. A jak v bláznivé době najít klid. Tu knižku vydalo nakladatelství Dharmagaya, jak se jmenuje autor, to je soutěžní otázka, v rámci které tuto knižku můžete vyhrát, anebo si ji můžete objednat na dharmagaya.cz. A tady už závěrečný song dnešního poledního menu. S tím, že kdo posloucháte v neděli, tak doporučuji, poslouchejte určitě dále, protože vás čeká album týdne, čerstvé album týdne. Kdo posloucháte v páteční premiéře, tak ještě jednou připomínám, že dnes je úplněk, nad ránem bylo i zatmění. Tak přeju znova co nejvíce vnitřního světla. Slaví Augustín, Augustína, Augusta a Pelágie, v sobotu Evelína, Miron a Miron, den proti jaderným zkouškám, noc pro netopíry. No a v neděli Vladěna, Kim, Kimberly, světový den kojení a tento víkend Uprising v Bratislavě. Luna ve znamení ryb, element vody, u rostlin list. U nás u lidí ryby, chodidla, chůze, lymfatický systém. Hýčkejte se, své nohy, pojďte se pomasírovat si sami sobě svoje nohy nebo navzájem se svými milovanými. Dopřejte si koupel a udělejte si hezký víkend. This is where we go. A některý z vás možná poznají, tohle je hlas Toma Miše. Song jménem Night Rider ve spolupráci s Yusufem Dejsem a Freddy Gibbsem z alba What Kind of Music. Poledň meny. Od mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal a ještě jeden tip. V pátek večer od 19. nový pořad o elektronické muzice jménem Groove Minds. Tak příjemný poslech.

Tak ještě jedno PS, pozvánka v neděli od 22. hodiny, reggae speciál, tentokrát je v premiéře. Zazní v něm mimo jiné vzpomínka na Yabiyu a taky Nikodýmese, dvě legendy jamajské scény a taky další ukázky z těch nových alb Gentlemana, Kabaka Pyramida, Kimani Marleyho a dalších. Tak salut, brzo naslyšenou.

0: Martina Šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
0: Máme nejlepší ceny.
1: Více

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Album týdne na Color Music Radio v premiéře na Velikonoční pondělí, a to znamená, zkusíme to tematicky. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Dnes po 26. představuji zajímavé dlouhohrající album pro rozšíření vašich hudebních obzorů. A dnes to bude jamajský zpěvák, nebo taky, jak se na Jamajce říká, DJ. To znamená, že umí skvěle toastovat. A ne toasty s marmeládou, ale toastovat jako do muziky, do rychlé muziky, reggae, dancehall, ale zároveň i gospel. A právě proto vybírám právě tohohle pána, který se vlastně jmenuje Tyrone Thompson, ale ve světě reggae a dancehallu je známý jako Papa Sun. Ročník 1967, narodil se v Kingstonu, první úspěchy byly u známých sound systémů The Bionic, Black Scorpio nebo Creation už na konci 70. let. Vyhrál velkou talentovou soutěž v roce 1981 a stal se velmi úspěšným hlavně ke konci 80. let díky songům jako Animal Party, I Will Survive, Stalin Fashion, Legal Rights a tak dál. Zajímavý je, že sice začínal ve světě dancehallu, ale potom se přiklonil ke gospelu, k náboženské tematice, ale zároveň to neuvěřitelně kreativním způsobem propojil. To znamená, že to je vlastně gospelový dancehall nebo dancehallový gospel, jak chcete. Každopádně my si dáme skvělý album, který se jmenuje Victory, a já vám srdečně přeju příjemný poslech a zkuste vedle té skvělé muziky chytnout i něco z jeho výborných textu. Takže právě teď na Color Music Radio Papa Sun a jeho album Victory. Příjemný poslech.

0: Music Radio.
1: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen.
7: Can I please have your attention?
8: It's now showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
9: Let's find out. Ready, set, go.
10: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
2: Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

Příjemný čas a ničím narušený sound na vlnách Rádia Color. Je tady čas na pravidelný sex appeal a i dnes vás zdraví a samozřejmě dobrou pohodu s naším rádiem přeje Vláďa Drtina. Je čas na saxofon a samozřejmě i v tom dnešním saxepílu si nabídneme spoustu skvělých saxofonových tracků, ale samozřejmě i další muziku z oblasti jazzu, soulu, smooth jazzu a také funky music. To vše vás čeká, takže pojďme si tu hodinku užít a já vám přeju, ať se máte s rádiem Core naprosto skvěle. Je tady Nathan Mitchell, Marcus Anderson a také Paul Taylor. Radio Core, Smooth Jazz a Vláďa Drtina.

Moon Jazz a Marcus Anderson na rádiu Klora 100% Cotton. My budeme vzpomínat samozřejmě na slavné kapely, ale samozřejmě i na saxofonisty, jako je Jay Bekenstein, a to je kapela Spyro Gyra, která vznikla v polovině 70. let ve státě New York v Buffalo. Legendární kapela, která dělá skvělý jazz fusion, a my si připomeneme tuhle kapelu právě v takové příjemné latině Little Linda, a to je Mr. Jeremy Ball a Jay Bekenstein, Spyro Gyra.

Jste na Koloru, pořadu Sex Appeal. Je tady čas pro saxofon a tohle to bylo z nového alba Steve Cola, Maybe, Maybe Not. A opět doporučuji skvělé smoothjazzové album. My se podíváme do let 70., kde vznikla velká hitovka kapely Kool and the Gang. Jmenuje se Summer Madness a já vám ji dnes nabídnu v Sex Appealu trošku v jiném kabátě. Summer Madness a hostista Gerald Damon. Speciálně pro vás, tady je Sex Appeal.

Tak na koloru velmi známý písničkář a soulmaker Mr. Michael Franks, All There's That Above World Nowhere. No a teď už já dávám prostor skvělému producentovi a především saxofonistovi, který má za sebou desítky alb. Producent Tom Scott natočil v 80. letech spoustu skvělých desek, produkoval i některé filmové muziky a samozřejmě i své solové alba. Tady jedno z nich, Get a Grip a Mr. Tom Scott.

Sex in the City na Radio Color. Tak to byl saxofonista Igor Geržina a jeho pohodový groove. No a my už jedeme do finále pro dnešní Sax Appeal. Pokud máte rádi muziku, která je laděná do R&B, soulu, funky music a smooth jazzu, vždy můžete vyladit rádio v neděli v 15 hodin, a nebo také vás čeká Sax Appeal, a to ve středu v 18 hodin a v sobotu ve 13. Mějte se moc krásně, loučí se Vláďa Drtina a přeji vám samozřejmě, mějte se, saxy s Radiem Color.

0: Co je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka.
0: Feel good mlsání.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
5: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.

Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací najdeš

0: Music Radio.
1: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
2: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
3: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
5: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

Dají nám Hypodrom z mého úplně prvního CDčka, které jsem tenkrát dostal od Jirky Pošty, když jsme byli spolu na rádiu Golem. Doufám, že se má tam nahoře skvěle.

Konkrétně jde o skladbu Nuda pláž. Jejíž nový videoklip se před 3 týdny objevil na YouTube. A postala se o něj DJ Crayfish. Jinak vás samozřejmě zdravím, kuračky a kuráci. Je tedy poslední dny horka prej. No vlastně i před těmi 3 týdny to bylo i krásně načasovaný s tím novým videoklipem, protože jak jste slyšeli v textu, tak hits ten byl a já myslím, že zase bude. Nemuselo by to být tak přehnaný, no. Každopádně další skladba, tak ta je taky z českých kluhů a hájů. Ovšem pojí se k tomu trošku už smutná, no ne trošku, ale hodně smutná věc, protože nás před 3 dny, 27. srpna, opustil hudebník a DJ, moderátor a taky náš bývalý kolega Luděk Hrzal. No a já teda pustím skladbu, na které se podílel také. Půjde o projekt Jolx a skladbu Mravenci na lyžích, a to ještě o speciální remix, který Luděk Hrzal udělal a už to pouštěl Aleš Konopka v pořadu Mixdown. Tak teď tedy i tady v barevné hodině Honzy Martina zazní. Tak Ludku, měj se tam nahoře skvěle. Věřím, že to půjde.

No, poslechněte si občas i ten pořad Mixdown Aleše Konopky. Výborně tam mixuje. No, rovněž taky nalaďte ve čtvrtek pořad Fonotač, který má na svědomí Martin Mikuláš a spol. No a zajděte i do toho obchodu Fono, který se nachází v Praze na adrese Opatovická 24. A kde jsem koupil třeba tuhle tu desku, co teď hraje, za pouhé kilo. Havana Boys, prezent Egocentric.

Takže to byli Havana Boys. A tohle je skladba Havana. Na saxofon Kenny G. Remixoval Tony Moran.

jsme na exkurzi s projektem BOC Productions. Vlastně jako ty a věcičky a od těch Havana Boys, kteří zněli dvě skladby zpátky, tak tohle to je ze stejného labelu. Tracks of Interest.

takže stopy, o které je zájem, Tracks of Interest, a já doufám, že máte zájem i si koupit nějaké desky ve Fonu, protože tuto jsem koupil taky tam, tak tam zaběhněte. Opatovická 24.

0: excursion into ecstasy.
1: Tohle už jsou Tribal House. Tohle hudkou Mainline.

Deep Forest. Remixu od Pabla Forese. Skladba Madazulu.

už jsme tady měli Mravence na lyžích, což je právě zimní song, tak ještě Winter song, názvu přímo. A Sumo.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký dobrý večer vám v tenhle pravidelný čas přeje František Vich a před námi je 88. vydání francouzských vychytávek. A protože jsme v posledních dvou dílech vyřídili hromádku do té doby neuvedených jmen, dnes už se opět vrátím k modelu 4x3 a připomínání interpretů, které bychom už ve starších playlistech objevili. Takže začneme zasloužilým rockerem Louisem Bertignacem, pak si dáme trochu jemnější, stylově pestřejší dvojici The Dough. Třetí čtvrtinu jsem vyhradil zajímavému hudebníkovi, který má zase trochu blíže k americké muzice a říká si Slim Wild Boar. A kvarteto zkompletujeme mými velkými oblíbenci, a to další dvojicí Sage Comme des Sauvages. Ta muzikantskými nápady nešetří a z dnešního kolektivu má asi nejblíže kvart music. První dnešní jméno patří rockovému hudebníkovi, o kterém bych mohl říct, že hraje prostě rock bez přívlastků. Gitarista, zpěvák a skladatel Louis Bertignac. Jméno ve Francii notoricky známé a jméno bez něhož by byl francouzský rock určitě neúplný. Narodil se v roce 1954 v Alžírsku, ale už jako batole se stěhuje do Francie. Předpokládám tedy, že se rodiči. Jako teenager si zamiloval britské kapely jako třeba The Who, Led Zeppelin nebo Rolling Stones a už v 19 letech, to jest v roce 1973, se jako kytarista přidává k Jacku Ijelanovi, tehdy už dost známému zpěvákovi, a podílí se pak na jeho dvou albech. Po třech letech spolupráce pak pokračuje zase dál a přes krátké hraní se skupinou Shakin' Street se v roce 1976 ocitá v jedné ze základních francouzských kapel, což je Telefon. To je úplně samostatná kapitola, kterou teď přeskočím, a to i vzhledem k tomu, že jsme se jí věnovali celkem nedávno. Po jejich rozchodu v roce 1986 zakládá Bertignac vlastní kapelu Les Visiteurs a hned v dalším roce se objevuje jejich první eponymní album. Tím taky dnes začneme, konkrétně písničkou Jack.

Takže Louis Bertignac se skupinou Le Visiteur a písnička z jejich prvního alba z roku 1987. Druhé z roku 1990, nazvané Rocks, už sice signoval pouze jako Visiteur, ale následně se už naopak Bertignac prezentuje v zásadě jako solový muzikant. Sám vydal do světa asi 8 řadových alb. A stačil se třeba vedle toho v roce 2002 výrazně podílet na jediném solovém albu své blízké kolegyně baskytaristky Corinne Marino, přesněji spoluhráčky z Telephone i Le Visiteur. A v roce 2003 taky na jednom albu Carly Bruni, pozdější manželky prezidenta Nicolase Sarkozyho. Zastavíme se teď v roce 2005, kdy se objevilo jeho čtvrté sólové album, nazvané Long Temps. Najdeme na něm i písničku Je joue, hraju.

Louis Bertignac z roku 2004. I přes jeho nesporný úspěch, co by solisty, bude samozřejmě navždy spojován s notoricky známými Telephone. K jejich poslední reinkarnaci už bez Corinne Marino pod názvem Anzu došlo před 6 lety a šlo hlavně o živá vystoupení. Poslední Bertignacova solovka vyšla v roce 2018 pod názvem Origin a jednu písničku jsme z ní už poslouchali onehdy, takže teď jsem pro změnu sáhl pro titulní písničku z předposledního alba nazvaného Suis-moi, následujme, z roku 2014.

pořadu francouzské vychytávky teď přejdeme k dalšímu jménu. To zní The Doe a patří dvojici, jejímiž protagonisty jsou zpěvačka a hudebnice Olivia Merilati a multiinstrumentalista Dan Levy. Sešli se v Paříži v roce 2005 a zpočátku se točili hlavně kolem filmové a scénické hudby. Spíš jen ve volných chvilkách napsali písničky pro své první album A Mouthful, které vyšlo začátkem roku 2008. A nejspíš k velkému překvapení se vyšplhalo dokonce až na první místo francouzské albové hitparády. Krátce mu předcházel první single a taky otevírací koncert na významném festivalu Le Trons Musical v Rennes. Z uvedené první desky jsem vybral The Bride is Broken.

Hudební sound dvojice The Dough je sice poněkud eklektický, namíchaný z popu, folku, hiphopu a rocku, spíš toho britského, ale přesto jde o muziku docela vkusnou a zajímavou. V letech 2011 vyšlo druhé album, nazvané Both Ways Open Jaws, a i z něho jsem jednu ukázku vybral. Too Insistent, velmi naléhavé.

Dvojice The Dough z jejich druhého alba z roku 2011. Celkově třetí album s názvem Shake Shook Shaken z roku 2014 bylo vyhlášeno nejlepším rockovým albem v daném roce v prestižních cenách Le Victoire de la Musique. Z téhle kolekce jsme už onehdy jednu písničku poslouchali, teď jsem tedy vybral jinou. Lick My Wounds. Snad jen dodám, že The Dough se drží v zásadě angličtiny. A jejich zatím posledním vydavatelským počinem je živé album se záznamem z koncertu v pařížské Olympii.

0: Francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás. Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.

souvislosti s hudebníkem, který si říká Slim Wild Boar, se zmiňují třeba jména jako Hank Williams nebo Johnny Cash. Tenhle kytarista, zpěvák a skladatel vlastním jménem Kevin Goodall pochází z Rennes a své první album z roku 2009 pojal ještě zcela jako one-man projekt. Až postupně přibíral další hudebníky, nejprve dalšího kytaristu, který používal pro změnu jméno His Forsaken Shadow. To zároveň znamenalo i změnu názvu celého projektu na Slim Wild Boar and His Forsaken Shadow. A to přesto, že se brzy přidal i bubeník a počínaje čtvrtým albem z roku 2014, pak ještě klávesák a basák. Ta muzika není jen nějaké čisté country and western nebo country rock. Je hodně temná a možná by v ní mohli najít zalíbení i fanoušci Nicka Cavea nebo evropského undergroundu. V každém případě si ji řadím k tomu nejzajímavějšímu v dané žánrové oblasti ve Francii. Začnu dnes prvním albem z roku 2009, které se jmenovalo The Lovesick, The Guilty and The Drunk. Písnička se jmenuje I Killed a Man.

temný Slim Wild Boar and His Forsaken Shadow z roku 2009. Druhé album se objevilo o další rok později pod názvem Water on a Dirty Ground. I z něj jsem jeden kousek vybral My City.

Slim Wild Boar and His Forsaken Shadow z druhého alba z roku 2010. To celkově třetí, Tales from the Wrong Side of Town z roku 2012, bylo natočeno v Americe, a to komplet analogově. Není to ale jeho poslední novinková kolekce, ta nejčerstvější je z roku 2014. Stejně jako všechno, co jsem od tohoto projektu, či hudebníka, či skupiny zatím slyšel, je v angličtině. Asi se záměrem maximálně zachovat ony stylové kořeny. V listopadu 2016 měli zahrát i v jednom pražském pub klubu, ale detailní informace nemám. Jinak tím úplně posledním, vznešeně řečeno vydavatelským počinem, je letošní červená magnetofonová kazeta s názvem Live at the Shoe, ručně namnožená v počtu pouhých 30 kusů a přinášející záznam z vystoupení z jedné kavárny v Rennes v roce 2019. I když je tam uveden i vydavatel, Canet Records, ale typoval bych, že sídlí spíš někde u Slima v obýváku. Tady je písnička White Sea, kterou najdeme na albu z roku 2012.

A teď si troufnu říct, že na závěr tady mám opravdovou lahůdku, totiž dvojici Sage Comme des Sauvages. Tu tvoří docela všestranný instrumentalista Ismael Colombani a velice zajímavá zpěvačka a občasná kytaristka Ava Carrere. Ismael studoval housle a později kompozici v Bruselu, ale za muzikantskými zkušenostmi vyrazil i do Indie a vůbec rád experimentoval a dělal i filmovou hudbu. Ava, která je jinak francouzsko-amerického původu, žila dlouho v Řecku a má za sebou studia na uměleckých školách třeba v Berlíně. Než se dala dokupy s Ismaelem, tak natočila i jedno vlastní a velmi dobré album. Jinak písničky píše a zpívá minimálně v 5 jazycích a ke slyšení bývala i s velmi zajímavou skupinou Vitas Gerulaitis. Jako dvojice Sage Comme des Sauvages se v roce 2015 blízkli hned prvním společným albem Largue la Peau, na kterém je ke slyšení inspirace různou lidovou muzikou z různých koutů světa, třeba z Brazílie, Karibiku nebo Řecka, ale i z ostrova Reunion. V posledním jmenovaném případě připomínají i legendu tamnějšího stylu Maluja Elena Peterse, jehož písničky docela s oblibou i později přebírají. Z tohoto albového debutu jsem pro dnešek vybral La Réserve.

Dvojice Sáš Comme des Sauvages a jejich hodně barevná muzika na úvod jejich prvního alba. Tomu všemu odpovídá pochopitelně i hodně široká škála použitých instrumentů. A nehrají na ně jen oni dva, ale ve studiu se k ním připojuje řada dalších muzikantů. V případě tohoto alba snad stojí za zmínku aspoň Scott Taylor, známý třeba ze spolupráce s docela známými Ted Wright. Podobně vznikla i druhá deska, která vyšla minulý rok. A třeba pro mě je to jedna z vůbec nejlepších desek, která ve Francii v daném roce vyšla. Jmenuje se Lux Misère. Colombani tam opět používá řadu drnkacích nástrojů, vedle kytary, houslí a buzuky, třeba cavaquinho, což je jakési portugalské ukulele, nebo dombru, což je pro změnu kazašská dvoustrunná loutna, no a taky šestistrunnou hranatou kytaru původem z Madagaskaru, zvanou kabosi. A to už se blížíme k dalšímu ostrovu v Indickém oceánu, už zmiňovanému Reunionu. I na téhle desce je totiž slyšet tamnější styl maluja. A najdeme zde opět jednu písničku, jejímž autorem je před chvílí zmiňovaný Alan Peters. Ale on nebyl jediným známým hudebníkem, který vzešel z tohoto frankofonního ostrova. Druhým takovým je Daniel Warhol. A ten se tentokrát na desce přímo podílel. Teď si ale dáme písničku Panie sur la tête nichonté, což je právě ta, jejímž původním autorem je už nežijící Alan Peters.

Sage Comme des Sauvages z jejich druhého a stále ještě docela čerstvého alba Lux Misère z loňského roku. Jinak tahle deska vyšla v podobě CD s 12 písničkami i v podobě vinylového dvojalba, kde jsou navíc dva bonusy. Písnička Allez en Gouaz je ale na obou verzích.

To byla dvojice Sáškom de Sauvage a myslím, že nám vyšla rezerva ještě na jednu krátkou písničku, kterou vyberu z úplně jiného stylového soudku. I když bude mít vlastně taky blízko k moři. Bude to počase opět něco z francouzské surf music. Mr. Gary Mendes. Je to čtveřice pocházející nikoliv někde od atlantického pobřeží, kde jsou ty správné surfařské vlny hned za barákem, ale z kantonu Rombo u hranic s Lucemburskem. V roce 2005 se jejich první nahrávky objevily na Splitu se skupinou The Drapes a v roce 2008 pak vydali už sami velmi pěkné sedmipísňové minialbum Surf Vendetta. Bohužel zdá se, že od roku 2014 je už skupina mimo provoz. Z onoho minialba jsem vybral písničku Naked Blues. A to bude pro dnešek všechno. Naslyšenou příště se těší František Vich.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: Radio Color.
3: Mix down.
4: Posloucháte
5: Color Music Radio.
1: Každou středu o 14. hodině s Alešem Kuchařem.

0: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu po 14. hodině s Alešem Konopkou.
2: Mixdown.

0: Bohemia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
1: Bohemia.
0: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohemia.
1: Bohemia, partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Ano, tenhle ten skvělý pořad Hits Panorama můžete poslouchat na Color Music Rádiu vždy v sobotu v pravý poledne a v neděli ve 14 hodin. Club Classics, Soul, R&B, Funk a je toho ještě daleko víc. Tak poslouchejte. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Rádio, hudba všech barev.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

Ahoj, moji milí. No tak týden se sešel s týdnem, je to jasná věc. A navíc teda nedělní živý vysílání večerní. To je tak na Color Music Radio v neděli v 8 a v sobotu v 10 ráno. To je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, nazdárek. No a co dneska pro vás mám? Mám pro vás nějaký nový desky, nový alba, jedno takový country soulový album, moc pěkný, který nahrála Maggie Rose. No a pak jedno současný album, který už mi tady pár týdnů leží, jestli 2-3 týdny. To je novej Shabuzi, tak o tom si budeme taky povídat. Docela mě to překvapilo a řeknu vám za chvilku víc. Teď na úvod jeden takovej track, který se může zdát jako pomalej, ale ono to má docela zajímavý, pěkný vývoj. Na úvod tady je Josh Ross. Tato ta věc, která se jmenuje Leave Me Too, tak já doufám, že nikam neodcházíte, krásný poslech.

How You Look, věc, kterou jsem tady často hrál, tohle je Josh Ross. Věc, na kterou jsem si vzpomněl, která se teď vůbec nehraje nějak zvlášť, ale vzpomněl jsem si věc, která se jmenuje Leave Me Too. No teď je Saša, tahle zpěvačka společně s The Restless Road.

Ashes, tak tohleto je samozřejmě Bailey Zimmerman, taky Diplo. No, Bailey Zimmerman má v žebříčkách, ať už v Kanadě nebo v Americe, věcičku, která se jmenuje Chevy Silverado, to je taková baladická záležitost, tak dneska tahleta taneční věc. Tohle je taky taneční záležitost, věc, která je jednou z nejhranějších podle mě v ACX, tohle je Lil Rose, Of Course I

Její album se jmenuje I Know What I Want, co samozřejmě představoval jsem. Tohle je skvělá Lily Rose, Of Course I Do. Jdeme pořád stejný vibe, teď je tady Dallas Smith. No tak z toho jsem nadšenej, to je velká věc, baví mě úplně, rozbíjí. Good times go, good time go, good time goes.

Tak a tuto věc můj pejsek Bambula zná už hodně dobře. Hodně to tady pouštím. Della Smith. Tohle jeho aktuální věc Good Time Goes. Moc se těším na jeho desku. No tak pojďme si chvilku Dala se hrát. Já mám tady, koukal jsem do svého playlistu, mám tři věci, moc jsem ho nehrál, nějak jsem se mu vůbec nevěnoval a on vydal už asi 5 alb, takže v Kanadě je teda rozhodně jako rozjetej a má velký úspěchy jako po celých státech. Já jsem ho nezaregistroval, takže právě možná proto jsem na něj úplně zapomněl. Každopádně Good Time Goes, to je prostě pecka. A tady to je další jedna taková věc, která se hraje v kanadských rádích do dneška, když už je to stará věc. A určitě v budoucnu vám budu hrát něco od Dallase. Tohle je Cheap. Cheap, cheap seats. Summertime was long enough. Dneska jsem dobrý.

ještě jednou vám zahraju, dala se, ovšem teďka je to duet společně s dalším zpěvákem, který tady není tady v ACX úplně známý. Já ho hraju poprvé, jmenuje se Brock Phillips. No je to nátěr, rozhodně. Tady je Brock Phillips a taky Dallas Smith. Leave me like a back road.

Tak to je slušej nátěr, co říkáte. Leave me like a back road. Jo, no tak tohle to byl Brock Phillips a taky Della Smith. Určitě vám ho budu hrát častějc, budu mít jeho alba 100%. Teď už ale současná věc od Ella Langley. Postupuje žebříčkama v Kanadě, v Americe, Loving Life Again.

Už je to neúspěch, veliký úspěch po celém světě, no ale on z toho čerpá do dneška, ono, nový album, který vydal. Tak následující věc, která vlastně to album tak jako předznamenává, to tak je zase podobná, jako je tenhle ten song, takže on si drží jakoby singlově, si drží pořád ten svůj jasný sound, kde se vlastně skoro nic nemění. No ale já vás přesvědčím o tom, že jako na tom novém albu jsou docela zajímavý i jiný věci. Ovšem tady je Shibuzi, věc, která se jmenuje Cowgirl. Tady ta věc se teď hraje v rádích z novýho alba, ze kterého si budeme za chvilku hrát. A nebo vlastně co blbnu.

tak rozhodně postupuje těma žebříčkama. Tady s tou věcí Cowgirl, tak tohle z novýho alba, který se jmenuje The Outlaw, Cherry Lee, Other Western Tales, takhle se to jmenuje. Ještě si to musím trošku nacvičit, ale každopádně zase trošku delší název. Teď už ukázka jinačí, Till Sunday, to je hned úvodní věc, když tady nepočítáme intro.

Till Sunday. Tak tohleto je první ukázka z tohle novýho alba, který nahrál Shaboozy. No on už není úplně tak nový, asi já myslím, že tak 3 týdny. Možná i díl to bude starý, ale rozhodně to album není špatný. Asi teda bych řekl úplně na rovinu, bych se ho nepustil tak jako, že bych si sednul, udělal bych si kafe a pustil bych si tuhle desku. Asi ne, ale jsou tam zajímavé věci. Tady je další ukázka. To se jmenuje Lone Survivor. To je hodně současný sound country muziky plus hiphopovýho současného tedy soundu. Koníčci pěkně. Whiskey, wicked and wild. Got dust on in my eyes. Peyote out of my mind. I've seen the other side. That shit you see when you die. That whiskey pouring up line.

ne, že by mě to úplně, ten současný sound country muziky propojený s tím hiphopovým tlakem, že by mě to úplně bavilo s tím současným hiphopovým tlakem tedy. No ale tohle docela jo. A taky zavírat předtím nějak jako oči nebo všechno možný uši, že teda tato věc, nebo že tenhle ten pokrok prostě takhle funguje a takhle to prostě běží, tak je dobrý občas na to upozornit, protože se objeví právě nějaká ve spleti všech těch neúplně dobrých věcí, se objeví pak jedna třeba takhle docela dobrá záležitost z nového alba Shaboozyho, Shaboozy, jeho album, který má asi 20 tracků a co je na tom zajímavý, má tam docela dost, vlastně, když se to řekne po tom hiphopovém slangu, tak spoustu featuringů. Má tam Jamieho Foxe, toho nepoužil na zpěv, toho použil jenom na mluvený slovo. Stejně tak jako R&B zpěvačku Teyanu Taylor, tu taky použil jenom jako mluvený slovo. To mě přijde hodně zajímavý, si zaplatit takhle spolupráci s někým jenom proto, aby ten člověk nespíval, ale mluvil. No ale jsou tam nějaký taky spolupráce, kde se i zpívá společně tedy s Shaboozym a naspívala třeba tuto baladickou věc, kterou vám chci nabídnout na závěr z tohle alba, zpíval Shaboozy společně se současnou R&B zpěvačkou, která se jmenuje Kalani. Mně se to líbí. Kalani pěkně zaspívala tenhle ten country song. No, posuňte sami. Shaboozy.

Vyměný posloucháme společně ACX, American Country Express. Chýlíme se ke konci první vysílací hodiny, tohle je Tyler Joe Miller.

už stařička záležitost. Tohle je Blake Shelton. All About Tonight, velký number one hit. No taky předposlední věc v první vysílací hodině ACX. American Country Express. No a co na závěr?

další velký úspěch pro tohoto zpěváka. V Americe hodně žádaný. Jinak Carry On, tohleto je skvělej Kenny Chesney. No a ten taky uzavírá první vysílací hodinu ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli mezi 20. a 22. anebo v sobotu mezi 10. a 12. Tak teď si dáme takový pozvánkový break, jak už je zvykem, a za chvilku jsem zpátky. Další muzika, třeba nový album zpěvačky Maggie Rose, takový country soulový album. Myslím taky, že by se vám mohl líbit, no, uslyšíte za chvilku.

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kasdi Utari. Starstek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio. Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
4: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
3: Ja.
4: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio Color.

0: Color Music Radio a Martin Svátek.
1: To je pravda. Druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, a chvíle druhý hodině, no tak dost i klidnější muzika bude hned na úvod. Jsem si vzpomněl na tohle zpěváka, který se jmenuje Kip Moore, Hey Pretty Girl. Tak jdeme dál, krásný poslední.

tak v Kanadě slavící velký úspěch Tennille Towns Sunshine's Free. No, myslím, že těsně před desítkou těch nejhranějších pecek v Kanadě, ale ve celých státech měla úspěch s jinou věcí, se starší tedy ukázkou. Já jsem se na ní vzpomněl už minulý týden, ale nehodilo se mi ji zahrát. Tak

Somebody's Daughter. Takhle tohleto je Tennille Towns, její starší věc, která měla úspěch po celých státech. No a teď už třeba jsem si vzpomněl na zpěvačku, která se jmenuje Morgan Wade. Tato ukázka taky měla úspěch.

to je Morgan Wade. Zatím není jediný takovýhle velký úspěch. No, tak větší úspěch, no. Do první dvacítky se tady s tou věcí nedostala. Zatímco Hudson Westbrook má v současnosti úspěch tady s tou melodickou věcí. Jak mi pronikla do hlavy,

Tak Wavini v tuhle chvíli vám představuju něco z alba Half Moon. Tohle to je zpěvačka Maggie Rose. Druhá ukázka z alba Red Shoes. No a tady je třetí ukázka.

Tak další ukázka z alba Half Moon, tohleto je Maggie Rose, Weekend Lover, jasná ukázka. No a poslední věc, kterou vám tady nabídnu z tohohle alba, tak ta se jmenuje The Other Woman.

skvělá věc, to mě bavila od první chvíle. Baví mě i novej Mitchell Tempany, myslím, že jsem hrál minulý týden. Tahle ta záležitost, která se jmenuje Speed of Light. Tak posloucháte AC.

tohle je Nate Heller. Taky na mě udělal dojem tady s tou věcí. Tak jsem se o něm získával trošku víc věcí, tedy co třeba nahrál a tak. Myslím, že poslední desku velkou nahrál. Nahrál v roce 2021 nebo 2022, tak nějak si to vybavuju. A tohleto je jeho poslední single, tedy Thought About You. V Kanadě se dostal na 5. místo, teď už padá dolů. A já jsem ještě narazil na jeden single, který nahrál v roce 2005, tak uvidíme, co, jestli tady přinese něco dalšího, Nate, třeba novou desku. Každopádně tohle je taková baladická věc. Taky docela dobře zaspívaný, tohle je Nate Heller a věc, která se jmenuje Down in History, posloucháte ACX.

Myslím, že tohle věc bude rozhodně nejhranější v Americe. Co nevidět, tohle je Stella Lefty, věc, která se jmenuje Boston. Tady už asi poslední dvě věci, které vám můžu nabídnout. Tohle je Lainey Wilson a John Mayer. Pěkná věc, nabízím po delší době.

Tak tohleto je zpěvačka, která se jmenuje Lainey Wilson. S ní taky kytarista v tomhle případě, že nespíval, ale zahrál John Mayer. Tato ukázka, která teď brázdí žebříčkama country muziky Funky's Wallet. To už je závěr dalšího vydání ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli ve 20, nebo v sobotu v 10, anebo na rádích, já jsem to dneska vůbec nezmiňoval, co, halejte, já se omlouvám rádím, Sázava Amerikána, nezmínil jsem, o to víc jsem na vás myslel. No, dobře, taky to není úplně k uvěření, každopádně to, že jsem to nezmínil, to je pravda a omlouvám se. Mějte se krásně a třeba zítra v Holiday Edition se budu moc těšit a pěknou noc. Po případě taky pěkný víkend, pokud posloucháte reprízu. Uf, a já jdu. Nazdár.

Jo, tenhle song pravděpodobně znáte od Genesis. Tady v reggae podání Dwayna Stevensona na rhythmu, který se samozřejmě jmenuje Think Twice. A existuje na něm hafo moc povedených verzí. Dwayne Stevenson nahrál jednu přímo ten cover z toho originálního textu, ale pak je tady třeba Luciano nebo taky Fantan Moja, kterýmu bych rád věnoval dnešní úvod

Message porozumění o spolupráci na Redmu Think Twice. Tohle byl Luciano Messenger a teď už slíbený Fantan Mouja, který žil před pár dny, měl pohřeb. A na tomhle Redmu nahrál velikánský hit jménem Rasta God Soul. Rest in peace, Fantan Mouja.

Fantan Moja se narodil jako Owen Moncrief 5. srpna 1975 v St. Elizabeth na jihozápadě Jamajky. Vyrůstal na venkově a než se začal živit muzikou, vystřídal řadu manuálních prací, mimo jiné myl okna nebo pracoval jako pomocný dělník. Ještě když chodil do školy, zkusil prorazit v talentových soutěžích pod jménem Matkila a pomáhal tahat bedny třeba u sound systému Kilimanjaro. První vlastní studiovou příležitost s ním natočil Tristan Palmer a byl to song jménem When I Rise. Ale až teprve setkání s Joe Bogdanovičem a spolupráce s jeho labelem Downsound Records mu zásadně odstartovali mezinárodní kariéru, která z něj udělala jedno z nejvýraznějších men jeho doby. A mluvíme o době začátku nového milénia, kdy se na Jamajce rodila velká nová vlna conscious reggae. Vedle Fantana právě Luciano, Sizzla, Caperton, Luton Fire, Turbulence, I Wayne nebo Jamason a právě Fantan Moja. A takže tehdy vlastně Fantan přišel s několika hity, které dobře tady zarezonovaly, nejenom na Jamajce, ale potom i obecně ve světě reggae. A měl takovou zajímavou signifikantní, takový zajímavý poznávací znak, že vždycky, když přiběhl na pódium, tak měl baťůžek, jako kdyby šel po horách a jenom si odskočil na to pódium, dal tam svůj message a zase šel dál. A měl nádhernou energii, velmi pozitivní, velkou sílu měl ve svém hlase a zároveň měl velmi uvědomělý texty. Rastafarian, Bobo Dread. A měli jsme možnost toho zažít i v Praze někdy, když to bylo 2012, za doprovodu rakouských kapely House of Rhythm a taky polských doprovodných zpěvaček iGrades dorazil do pražského Lucerna Music Baru a společně s ním tam byl I Wayne. Moc rád na ten čas vzpomínám a právě tehdy už měl tyhle ty velký hity jako právě Rasta God Soul nebo Stronger nebo Stay Positive a další. Vám už měl teďka tady dávno hrát jeden z těch songů, jenomže se nepustil, takže technika si zase vzala slovo, že to dneska bude celý trochu spontánně, něco trochu jinak a nicméně trošku jsme ochutnali aspoň z prvního tracku, z toho jeho největšího hitu a dodávám ještě co, že se to vlastně stalo, protože on by teďka teprve v srpnu slavil 50. narozeniny, takže vlastně velmi mladý interpret, nicméně 14. července opustil hmotný rozměry po nějakých zdravotních komplikacích, které se mu už nějakou dobu táhly, které souvisely s jeho srdcem. Takže odešel 3 týdny před svými 50. narozeninami v Kingstonu v nemocnici vlastně těsně po návratu z koncertu ve Spojených státech a zároveň těsně před tím, než měl letět do Evropy na vystoupení na německém festivalu Reggae Jam, kde mu udělali velký tribut, potom postavili mu tam sochu a dali tam speciální set s jeho songama, protože ty jeho songy vlastně dá se říct, že jsou velmi nadčasový a chytlavý i 20 let po jejich vzniku a podle toho se pozná prostě z mýho pohledu kvalitní muzika, že vás osloví bez ohledu na čas, kdy to zrovna posloucháte. A uvidíme, jestli se nám teďka pustí ten playlist znova, aby jsme si pustili od Fantana ještě něco. Teďka v premiéře, která výjimečně probíhá v neděli 16. srpna 2026 výjimečně, protože normálně ty premiéry jsou vždycky v úterý večer, ale někdy se stane taková situace, jako právě třeba dneska, že konečně můžu odvysílat naživo a právě v neděli večer a nejde to v úterý. Takže to posouváte v úterní repríze, tak srdečně zdravím a teď už zase bude po takový prázdninový jak se tomu říká prázdninovýmu programu tak už zase bude intenzivnější, pravidelně jednou týdně Reggae Music tady u nás na Koloru, buď v neděli večer po 22. hodině nebo v úterý po 21.
Každopádně tady Fantan Mojo Tribu.

Tak, další z velkých hitů Fontana Moja jménem Hungry, popisujícího realitu mnoha lidí nejenom na Jamajce a v zemích takzvaného třetího světa, že prostě mají hlad a papírku, za který by se mohli koupit nějaký jídlo, je málo. A Fontan, stejně jako vlastně mnoho dalších reggae interpretů, jsou samozřejmě sociálním hlasem Ghetto Music. A vlastně do téhle party spadá i následující song, který můžete stáhnout na jamajský government a stejně vlastně tak asi mnoho dalších zemí po světě. Corruption.

další z velkých hitů Fontana Moja, který mu věnujeme úvod dnešního Jam Music Reggae Session, na Build a Great Man duet s Jack Jurem. A tady mám ještě jeden, vlastně dva kousky mám před sebou z jeho tvorby, to bych rád představil posluchačům Glory Music Radio. A pořád už je Music Reggae Session. Tenhle song se jmenuje Hail the King, začíná v rytmech na jabe.

mnoho z hitů, který jsme si teďka zahráli. Já přidávám ještě jeden love song, který možná mnozí neznají, nicméně ho mám na 7. palcovém singlu a do dneška mě hodně baví. Love Grows, láska roste. A přesto, jak jste slyšeli, jako měl kadenci, když zpíval o korupci, když zpíval o tom, jak jeho kámoši mají hlad v getu, tak najednou střihne takovýhle love song, tak Fanta měl široký rozpětí, velký srdce. Tak vzpomínáme s poděkováním za všechnu jeho skvělou muziku.

Bantan Moja, věc jménem Love Grows. Přidávám ještě jeden song. How can I be ungrateful? Jak bych mohl být nevděčnej? Duet se Zarebem.

0: Jo, a ještě jeden pozdrav od Fantana pro posluchače Color Music Radio.
1: 90.7 FM, Lord, Lord, Lord, Fantan Moja represent.
0: Tak, to byl tribut pro Fantana Moja, kterýho žel už nový songy neuslyšíme, nicméně zůstalo tu po něm pěkných pár hitů, tak aspoň ochutnávka jeho tvorby v uplynulý půl hodině na Color Music Radio. A teď se dostáváme do dalšího segmentu, který se věnuje novým albům. A teď v pátek 14. srpna vyšlo nový album od jamajský Rastamanky, který se přezdívá Faya Muma, neboli Ohnivá máma. A řeč je o paní jménem Queen Africa. Mimochodem dcera legendy ska Derricka Morgana. A ta vydala nový album, který se jmenuje Bread of Life, neboli Dech života. A já vám pustím několik ukázek premiérově na Koloru právě teď a tady. Doufám, že máte volume doprava, protože tato muzika to potřebuje pořádně oroštovat. Teda, ne, že potřebuje, ale bude to líp rezonovat.

0: your head.
1: Bram, bram, bram, bram, bram. Nový album, čtvrtý studiový album Queen I'm Freaky, přezdívaný Faya Muma. Na této desce spolupracovala s producentem, který se říká Junior, nebo který se jmenuje Junior Brown a říká si I am na Rush. A zároveň na tom spolupracoval i Steven Raga Marley. Na této desce Bread of Life najdete 13 songů a i několik zajímavých hostů, nicméně Afrika v tomto případě vsadila spíše na přátelé, než na to, aby tam zvala nějaký velký jména, třeba na té předchozí desce hostoval Damien Marley. Tady se objevuje vlastně jenom Imeru Tafari a Tanzi ve verzi, nebo v songu New Version of Me. Jinak je to vlastně čistě o vokálech a textech Queen I'm Freaky. Tohleto album je úplně čerstvá novinka. Vyšlo 14. srpna 2026, to znamená, jste první v českém éteru, kdo to slyšíte teď a tady. A velký album release proběhne v Londýně v Jazz Café 25. srpna, tak kdybyste měli cestu kolem Londýna, tak můžu doporučit, protože Afrika je dlouholetou stálicí mezi jamajskýma rastamanama, která reprezentuje ženskou consciousness a taky ženskou sílu a integritu, protože právě Afrika se za celou svou tvorbu vlastně nemá problém vyjádřit jakoukoliv nespokojenost s tím, co se třeba děje v rámci systému nebo v rámci nejrůznějších situací, které se děly třeba na ostrově na Jamajce a vlastně velmi kritická k třeba k politickým událostem tam nebo k biznisu skupování země. To je takový velký téma teďka na Jamajce, že vlastně domorodí obyvatelé mají čím dál tím méně možností, kam jít na pobřeží k moři, protože ty dobrý lokality, nebo kam byste šli k moři, tak jsou stále více skupovaný zahraničníma investorama a vznikají tam hotelový komplexy a místní prostě mají smůlu, nemůžou se dostat na to, aby se šli vykoupat nebo strávit odpoledne u moře a to je jedna z věcí, s kterýma se samozřejmě potýkají místní a moc se jim to nelíbí. A právě Queen Afrika byla už před lety vlastně jedna z prvních, kdo byla velmi kritická k tomu, co se děje třeba na západě ostrova Montego Bay, z kterého se vlastně stal takový hodně velký hotelový resort, trošku odtržený od toho zbytku Jamajky, od té reality Jamajky. Nicméně její nový album, to už je pár let od toho posledního, myslím, že minimálně třeba 5 let poté jsem nadšený, protože to album je pestrý, má zajímavý zvuk a jak už jsem říkal, spolupracoval na něm i Steven Raga Marley. A já vám dám ještě 2 ochutnávky. Ten předchozí song, ten byl o My High Grade, což myslím posluchači tohoto pořadu, anebo ti, kteří vědí, proč máme volačku 420, tak vědí, o čem byl ten song. Pro vás ostatní to můžeme nechat v náznacích. A já bych vám z té desky rád pustil ještě 2 věci. Jedna je na téma toho, co se děje ve světě a ten song se jmenuje Change the World, proměnit svět a potom vám dám ještě první single z této desky, který na tom albu najdete jako úplně poslední track a který se jmenuje Lucerna nebo Lantern v jamajském patua psáno Lanton a Lantam, který přináší světlo i tam, kde je stín a kde je dobrý si na věci posvítit, abyste viděli, jak se věci opravdu mají. A právě Queen Afrika je dlouholetou, jak už jsem říkal před chvilkou, dlouholetou propagátorkou toho, aby se věci říkaly na rovinu. Tak pojďte si pustit ještě 2 ukázky z tohohle z Brusu novýho alba a pak budeme pokračovat v dalších tématech, protože jsou tady další zajímavé nahrávky, brand new a je tady taky velmi zajímavý festival už příští víkend v Bratislavě, který určitě dobrý zmínit více do podrobností a když vyjde čas, tak bych rád ještě zazpomínal jednoho velkého veterána jamajského roots, reggae a dubu. O tom za chvilku, posloucháte Color noční speciál Jam Music Reggae Session.

Tato věc mě hodně baví, Lantern z Lucerna. A la Queen Africa z jejího z Brusu novýho alba jménem Breath of Life, který jsme si premiérově dali právě teďka, aspoň v ukázce. A po královně Africe z Jamajky si dáme teďka královnu Omegu z ostrovu Trinidad a Tobago. Ale vy správně slyšíte pánský hlas, protože to je nový single z alba jménem Gratitude, který poslední srpnový pátek vydává Gentleman z Kolína nad Rýnem. Zajímavý comeback týhletý legendy evropského reggae. Pár singlů už je venku a musím říct, že tenhle ten úplně brand new mě hodně baví a hostuje v něm právě Queen Omega. Takže pull up the tune straight from the top. Další premiéra. Právě teď v éteru Color Music Radio. Big up yourself. Gentlemen, Queen Omega.

Jo, Gentleman, nový album Gratitude vychází 28. srpna. A kolik, 4 roky od jeho poslední desky Mad World. A dáme ještě jeden z těch nových singlů, který už jsou venku.

Jo, Gentleman a Rhythm v produkci Dona Corleoneho. To je hvězdná spolupráce. A ukázka z chystaného alba od Gentlemana jménem Gratitude. Poslední pátek v květnu, v srpnu 28. A stejný den vyjde ještě jedna zajímavá reggae deska, Love and Energy se to bude jmenovat, a jejím autorem je Kimani Marley. Toho 28. proč takhle někdo na konci srpna vydává desku? Jeden z důvodů může být to, že když se chcete přihlásit do Grammys, tak oni referují právě k deskám, které vyšly do tady tohle data, do posledního dne měsíce srpna. To znamená, pokud se chcete ucházet o Grammy, který vyšly, který se budou dávat příští rok, tak právě musíte to stihnout do tady tohle data. Tak to může být jeden z důvodů. A nebo prostě, abyste měli co poslouchat na podzim a neměli depku z toho, že začíná školní rok. Kdo ví? Každopádně Kimani Marley vydává svý 8. studiový album po 10 letech. A na té desce najdete jednak songy, které už vyšly, All This Love, New Creature, anebo taky track Love and Energy, v kterém hostuje Aiba Mara, Lutan Faya. My jsme si některý z nich už hráli, takže teď jsou venku dva nový singly a aspoň jeden z nich bych určitě vám teď chtěl pustit. A jmenuje se A Little Bit s podtitulem I'm OK. Kimani Marley, Brand New, on je přezdívaný Maestro, jako koštujte.

Tak a teď jsem zjistil pro mě velký objev, že ten stejný den, 28. srpna, vyjde taky nová deska Kabaka Pyramida, což mi trošku hodilo vidle teďka do dramaturgie, kterou jsem teďka chystal, protože jsem vám chtěl pustit od Kimaniho ještě song z Proto Jam jako pozvánku na Uprising, poslední srpnový víkend. Protože už tam kdysi vystoupil právě společně s Kimani Marlim, si tam ten song dali naživo, velký hit jménem Rasta Love. Starší kousek. Ale protože tam přijede s novým albem The Art of Acceptance, takže se teďka odskočíme k Uprisingu a pak se ještě vrátíme k dalšímu novému chystanému albu od Kabaka Pyramida. Vy posloucháte noční živý vysílání session na Color Music Radio. A proč jsem začínal dneska trochu později než obvykle, tak přestože v premiéře je za 5 minut 12, tak si ještě aspoň tu půl hodinku dáme. A kvůli těm novinkám a taky kvůli vzpomínce na Yabby U. To byl Yabby U, dozvíte se za chvilku, ale teďka Pull Up The Tune, Kimani Marley a Protože a za chvilku pár slov o Uprisingu. Poslední srpnový víkend.

Velký hit spolupráci Proto J a Kimani Marley. A už tady otvírám vizuál k letošnímu uprisingu, což je samozřejmě velká událost v Bratislavě už hodně let. Letošní program je opět velmi pestrý. Mezi headlinery najdete kubánský Orishas, Gogol Bordello, Masta Ace, za drum and bass Andyho C, ale pro dnešní session bych hlavně chtěl mluvit o těch reggae interpretech a headlinerem bude Proto J a jeho kapela Indignation a potom taky francouzský Dub Inc. A v neposlední řadě pro mě velký headliner letošního ročníku je africká legenda z pobřeží slonoviny Tiken Jafakoli. A právě od něho si dáváme teďka je věc, která se jmenuje Ue Sketuva. Takže aspoň trochu frankofonního reggae právě teďka v podání Tiken Jafakoli a potom ještě Dub Inc. A pozvánka na 28. a 29. srpna do

kapela z francouzského Sanet Yen, Dub Inc., nebo taky Dub Incorporation. Vystoupí na Uprisingu v Bratislavě a to bude nádherný. Řadě doporučuju, stejně tak jako koncert Tiken Jaffa Coli. Co se týká reggae men, tak v řadě doporučuju taky Hempressativu, která tam bude se svojí kapelou. Na jaře byla v Praze s Paolo Baldinim jako Sound System Show a s kapelou bude právě na Uprisingu, tak obojí rozhodně stojí za to, protože Hempress patří mezi přední jamajský DJky v tom jamajském slova smyslu mikrofonu. Tak okoštujte něco z jejího nového alba, který vzniklo právě ve spolupráci s italským Paolo Baldinim. Tato věc se jmenuje

Big up Happiness Sativa. To je jeden z velkých důvodů, proč zvažuju, že se do Bratislavy příští víkend vyrazím vlakem. Z těch dalších jmen Generation, Scaramucci z Manu Digital, bude tam Kongonaty, bude tam Aphrodite, budou tam Little Sound, budou tam Omega Nebula, Vibronix, Reggae Roast s Horsemanem na mikrofonu a ze slovenských třeba Medial Banana, AMO, Vec, Gleb z Trapo a Bitman, Moja Reč, Karlo, Fobia, Kid, Leilofaj, mnoho dalších. Tak tip pro vás, Uprising 28. 29. srpna. A vězte, že teď o následujícím víkendu, o jeden víkend dříve, to znamená, že teď už za pár proběhne znovu obnovený hip-hop camp, který se přestěhoval z Hradce Králové do Plzně a po x letech se vrací do hry. Má moc hezký program, bude tam Alchemist, který před pár dny vypustil nový single s Erikou Badu. Bude tam Freddy Gibbs, budou tam Loop True Progress, Onyx, Master Ace, a po dalších hiphopcamp.cz, tam se dozvíte všechno ostatní. A teď už teda to slíbený třetí album, který vyjde 28. srpna, Kabaka Pyramid. Můj hodně oblíbený jamajský DJ lomeno rapper lomeno sing J lomeno zpěvák Breda Famanadamada, a po 4 letech od Kontraband desky, za kterou dostal Grammy, vydává novinku právě 28. srpna. Znova na labelu Ghetto Youth International, to znamená, že v tom má prsty i Damian Marley. A venku jsou zatím dva singly, From Where They a Rotation, který produkoval Fat Babs. Takže tune in, big up Kabaka.

Accurate, very, very nice. Kava Kapirometer, dva nový singly From Where They Are Rotation, ochutnávky z nový desky, která spatří světlo světa už za dva týdny, 28. srpna, společně s novým albem Kimani Marleyho anebo Gentlemana. Všichni tři se soustředí právě na tenhle poslední pátek srpnu, kdy zároveň v Bratislavě bude probíhat Uprising Reggae Festival. Tak tolik, co se týká nových věcí, nových alb. Mám tady pro vás ještě jednu novou událost, kterou bych určitě rád teď zahrál a zmínil, a to je sice Sean Paul, který vypustil minulej týden, nebo tenhle týden, prostě před pár dny, vypustil nový song ve spolupráci s King Jammy, což je dost zajímavá kombinace, protože King Jammies jsou legendy jamajského Foundation Dancehallu a právě tohle ten label přišel v roce 1985 s prvním digitálním rhythmem, který vytvořili na klávesky Casio, a ten rhythm dostal název Slang Tank a odstartoval revoluci v jamajské muzice, která do té doby byla vlastně hraná živýma nástrojema, a najednou tady přišel takovýhle programový rhythm, který zbořil dancehall tehdy v tom clashi, v kterým Jammies to pustili, a zároveň rhythm, který obsahuje mnoho slavných verzí od Johnnyho Osborna, Wayna Smitha, Nicodemuse, Supercata, Ninjamana, Shabarangse, Buju Bantona, mnoha dalších. Prostě verzí na Slang Tangdu jsou stovky, dost pravděpodobně i tisíce. A ten rhythm měl premiéru v roce 1985, to znamená, letos je to 41 let od první verze Slang Tangu. Dobrá příležitost si ho připomenout, ale nebudeme si hrát ty klasiky, zahrajeme si úplně novou věc, a proto jsem zmiňoval jméno Seana Paula a spolupráci King Jammies a Sean Paul, protože Sean Paul nahrál na tenhle klasický rhythm velmi chytlavou věc, a jsem rád, že vedle té popový mainstreamový tvorby nezapomíná na svoje originální jamajské kořeny. Takže nejprve vám dám ochutnávku, jakže zní ta instrumentálka, pro ty, kdo nevíte.

0: Takže originál Slang Tank v takovémhle chytlavém podání. Tohle byl pozdrav od Johnnyho Zborna, který na tomhle rytmu má slavnou věc jménem Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye, Goodbye Number One, což si mimochodem potom později vypůjčili Arrested Development pro svůj hit People Every Day. A my si teď dáme konečně tu verzi s Seanem Paulem, která se jmenuje Stand On Business. Premiérově na Koloru, právě teď tady.
1: Talk we attack facts pon the tracks, you know? King Jammies, not no test the seat.

Jo, hezky, pěkně, co? Novej Sean Paul na rytmu od King James. A tady další novinka Christopher Ellis v produkci Damiana Marleyho. A ještě se na tom podílel Shaya Kur, což je baskytarista Marleyho kapely. A zároveň syn legendárního spoluzakladatele kapely Third World. Nový song, který se jmenuje My Sound, který má i videoklip, vyšel teďka v průběhu léta, takže pull up. Blížíme se do finále dnešního Jam Music Reggae Session. Live and direct.

Christopher Ellis, syn legendárního Altona Ellise a jeho nový single jmenem My Sound, který produkoval Damian Marley. A když už zmíníme Damiana, tak si od něho dáme teď z Brusu nový kousek Hostovačku na novém albu jamajskýho Masiky. Ano, Masicka. Přezdívám mu, jsem tam Mastička, ale on vyrostl neuvěřitelným způsobem. Jedna z velkých hvězd současného jamajského reggae dancehallu a vydal teď před pár dny z Brusu nový album jménem Forever Rain. A hned úvodní song je právě s Damianem a jmenuje se One Psalm, neboli jeden žalm, nebo první žalm. A my se ho dáme premiérově právě teď na Kloru a ještě dvě ochutnávky z této nový desky.